Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Hit Rádio 90. 90.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: giving it to me.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 nás do 7 provází Pet Shop Boys. Já se jmenuji Vláďa Řepka, je 1. července. Na hodinkách máme 5 minut do 7, přeju dobré ráno. A moji milí, parto naše, dneska je to přesně rok, co spolu mluvíme a vysíláme v dabu. Tak to oslavíme, budeme rozdávat dárky. Řekneme si všechno, máme na to celé ráno. Ale nejdřív poprosím Kubu, aby nám řekl, jak se jede.
1: Na dálnici D1 na 128. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě dvou nákladních vozidel a blokovaný je pravý jízdní pruh. V Praze na Kbelské na nájezdu do Novopatské ve směru do Hloubětína blokuje provoz nehoda, zdržíte se v koloně. A na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru na Prahu stojí Ukrajinice v koloně, porouchané vozidlo, tak dejte pozor.
0: V Praze v Kbelské ulici před odbočkou na Prosek směrem do Hloubětína došlo k nehodě, kolona se tvoří už od sjezdu z Cínovecké. Na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Řeporyje stojí porouchaná dodávka a blokuje jeden jízdní pruh a samozřejmě kolona se tvoří už od sjezdu na Barrandov. A ještě dálnice D52 na 10. kilometru směrem od Pohořelic na Brno leží v pravém pruhu prkno, tak dejte pozor.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirá,
4: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
20: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
21: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
20: A dárek je váš, tak ušetřete s
22: tisknu levně CZ.
23: Náplně hned.
24: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Budou bouřky a déšť nejprve v Čechách, ale později přijdou i na Moravu a do Slezska a budou velmi silné. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na jihovýchodě republiky kolem 33 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Je 1. červenec 2026. Přesně 7 hodin a znáte nás už nějaké to úterý. Ale přesně před rokem jsme spolu začali mluvit. A my jsme tu spolu live. A za to vám dneska každou hodinu rozdáme jedno super dub rádio. Jen co dozní Espen Lind, When Susanna Cries, prozradím, jak na to a kde všude soutěžíme. Krásné úterý.

0: Tak i takovýhle pecky, kvůli kterým stojí za to přijít pozdě do práce, vám hrajeme v 7.11, ranní hit Radio 90 a Blonďák, kvůli kterýmu plakali nejen všechny Zuzany v České republice. Espen Lind. To, že teda od něj od roku 97 nemáme jinou pecku, neznamená, že se stáhnul do ústraní. Nestáhl, naopak, vyměnil mikrofon za laptop a mixážní pult a dneska je z něj úspěšný skladatel a producent a píše songy třeba pro Beyoncé nebo Shakiru. Hrajeme 90ky nonstop, pokračujeme za chvíli, já jsem Vláďa a za chvilku jsem zpátky s dvěma Rikama. Ricky Martinem a Ricky Astlim. Krásné ráno s Hitrádiem 90.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce, pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

Rick Astley v době, kdy odhodil svoje 80-kový diskotékový boty a ukázal svůj úžasný hlas v plný kráse. Milovali jsme ho v roce 91 a milujeme ho i teď v 7.25 na Hit Radio 90. Zhruba za hodinu v tomhletom čase vám dám první a jedno z 10 dabových rádií, které dneska u našeho prvního výročí v dabu rozdáváme. Chceme vám tak poděkovat za ten úžasný rok s váma, co spolu mluvíme a vysíláme live. Tak si někam napište telefon. Může se vám hodit. Je 720 86 86 36. A protože hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru, tak posílám i jednoho doktora Jonese od Aquy.

0: Jsme úterní a narozeninové hit Radio 90. Pop Sabnat přišli i Suede 737. Krásné ráno 1. července vám přeje Vládě Řepka. A s novým měsícem přichází i jedna zásadní povinnost pro všechny majitele psů. Ode dneška platí povinná registrace do centrální evidence psů. Já už to mám vyjasněný, že mýho Káju Voříška do žádné evidence zapisovat nebudu. Kájo, zdravím tě a prosím tě, to mlíko máš v lednici. A vy za chvíli na Hitradio 90 Backstreet Boys třeba.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Blížíme se k 8 hodině, my jsme vaše Hitradio 90 a dneska je to rok, co spolu mluvíme. Krásné ráno 1. července. V noci řádily bouřky, takže se v našem přehledu na ně určitě za chvilku podíváme. Taky se podíváme, jaké bude počasí a co se nám to válí na silnicích. Tak na dálnici D4 na 34. kilometru směrem od Prahy na Příbram leží na vozovce madrace, tak tam dejte pozor. Na dálnici D10 na 22. kilometru směrem od Turnova na Prahu leží na vozovce hasící přístroj, tak tam taky dejte prosím pozor. Na Pražském okruhu na 77. kilometru ve směru na letiště na úrovni Modletic došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Blokovaný je levý jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. A Kubo, co tam máš ty?
1: Na výjezdu z mostu před odbočkou na Chanov směrem na Teplice havarovalo osobní auto. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. Za výjezdem z Mělníka směrem na Neratovice blokuje provoz nehoda, před místem se vytvořila kolona. A v Praze na Kbelské směrem na Ďáblice za sjezdem na Mladoboleslavskou stojí porouchané osobní auto a blokuje pravý pruh. Dejte tam pozor.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktika nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Odvody živnostníků na sociální pojistné se od července snižují na loňskou úroveň. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U už odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. A bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu.
0: Tak a jak je? Bouřky a déšť nejprve v Čechách, ale později přijdou i na Moravu a pak do Slezska a budou velmi silné. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě republiky kolem 33 stupňů.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Přesně dnes, ve středu 1. července, slaví Hit Radio 90 svoje úplně první narozeniny v dabu. Je to přesně rok, co s vámi jsme live v autě, v práci, ve sluchátkách, na pláži nebo u bazénu. Oslavenec normálně dárky dostává, ale pojďme to obrátit. Dneska je to jinak, dneska rozdáváme my. Já se jmenuji Vláďa Řepka a první rádio mám u sebe a dám ho jen co zazní na Hitradio 90 London Beat, což bude zhruba okolo 8.25. Teď je přesně 8 a hrajeme Blink 182.
8: Hitradio 90.

0: 8.9 na Hitradio 90. Jimmy Somerville není sice do vzrůstu co největší chlapík, ale když to rozjede na tanečním parketu, jeho falzet boří okna a zdi. Tak, nechávám si tady na straně jedno z 10 úžasných DAP rádií dohromady za více jak 30 tisíc, které dneska rozdáváme. A první dám, až zazní... London Beat. Slavíme první narozeniny, co spolu mluvíme, co vysíláme v DABu, tak až London Beat uslyšíte, točte 720 86 86 36, točte Hitradio 90, 720 86 86 36.
1: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: První narozeniny Hit Radio 90 a první DAB Radio, které dneska rozdáváme, a já se samozřejmě ptám, komu, kdo pak je na telefonu?
1: Ahoj, já zdravím, tady Pavel.
0: Pavle, ahoj, tak ti gratuluju, kde nás právě posloucháš?
1: Jsem v autě.
0: No a super, jedeš do práce?
1: Jedu spíš takhle, mám to dneska na home office, takže udělám jenom prostě trasy a dneska mám jakoby poloviční volno, ale ne úplně volno.
0: No super, to je super středa, takže home office, teď jedno rádio, super rádio od nás dostáváš. Máš nějaký, Pavle, cíl na letošní prázdniny? Někam se chystáte o prázdninách na dovolenou?
1: Dovolená zatím úplně ještě ne, ale kluk jezdí jakoby na kole, traily, takže prostě bude na táboře a já když ho budu vyzvedávat, tak si to vlastně prodloužím, že tam budu už od čtvrtka a jeho vyzvednu až sobotu, takže takový jako prodloužený trošičku víkend.
0: No super, tak můžeš vzít sebou to DAB Radio, co si teď právě vyhrál a můžete nás tam poslouchat. A jenom ještě taková jedna malá vzpomínka. Vzpomeneš si, kdy a proč jsi poprvé naladil Hit Radio 90, kdy to bylo a proč?
1: Tak bylo to tenkrát, když vlastně byl jakoby víkend, že budou samý devadesátky a pak jsem teda zaslech, že to bude jakoby každodenní jakoby rádio a od té doby to vlastně denně poslouchám, takže úplně super.
0: Super, tak vidíš, že se to vyplácí, viď?
1: Jo, super. Přesně, já mám velkou radost.
0: Tak to mám radost za tebe, díky Pavle ještě jednou, krásný ráno a rádio posíláme. Krásnou středu, měj se.
1: Takže super, děkuju, taky děkuju, ahoj.
0: Ahoj. A protože máme ještě pár kousků, no vlastně skoro všechny, budeme rozdávat i na sítích. A devadesátky jsou zpátky, Michael Jackson, 8.25 na Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90, tohle je v 8.36 Mark Wahlberg, tehdy ještě jako Marky Mark. A protože hrajeme 90 non-stop, tak ho za moment vystřídá Madonna. Jestli jste si mysleli, že tihleti dva někdy spolu chodili, tak dělali přesný pravej opak chození. Tihle dva se docela nenávidí. Od doby, kdy měl potyčku s doprovodem Madony, Mark Wahlberg, a ta na něj tehdy zavolala policii. Kdyby vás zajímalo víc o Madoně, tak je celý podcast Vypalovačka jenom o ní. A pozor, ještě něco pro vás máme a rozdáváme. První DAB rádio k našim prvním narozeninám, co vysíláme live a v DABu, od nás má Pavel Skladna. A jestli chcete být další v pořadí, tak mějte uši na šťopkách a prsty na sítích, kde se vyplatí dát nám follow.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: 90 jsou zpátky.

0: Na Hitradio 90 před devátou kapela, která naučila rockery tancovat a diskofily poslouchat kytary. New Order, já jsem Vláďa a řeknu, jak bude a taky... Jak se jede? Na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Brno stojí v koloně porouchané nákladní vozidlo, tak tam dejte pozor. Na dálnici D1 zase zde na Čestlice na 8. kilometru směrem od Brna na Prahu blokuje provoz nehoda. Kolona se tvoří už od 11. kilometru. V Praze na Bulovce v ulici na Sypkém bourala dvě osobní auta, tak tam projíždějte opatrně. A ještě jednou Praha na křižovatce ulic Zavadilová, Starodejvická se srazila dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením a s kratším zdržením. A Davide, co tam máš ty? Kubo teda, promiň.
1: Na pražském okruhu na 77. kilometru ve směru na letiště na úrovni Modletic bourala dvě auta a blokovaný je levý jízdní pruh. Na příjezdu do Jaroměře před odbočkou k nájezdu na dálnici D11 směrem od Trutnova havarovalo osobní auto. Na místě probíhají odklízecí práce, počítejte s omezením. Na dálnici D1 na 236. kilometru ve směru na Ostravu nehoda blokuje jeden pruh. A na trase z Chebu na Mariánské Lázně před Starou Vodou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada.cz.

0: devadesátka.
1: Bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě bude i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě a ve Slezsku až 31 a někde může být až 33 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Přesně v 9 se hlásí Vláďa Řepka z Hit Rádia 90, které dneska slaví první rok, co jsme s vámi v dabu. A kdo ještě dneska bude oslavovat? Tak Jarky, které mají svátek, Aleš Zbořil z AZ Kvízu, stejně jako Carlos Vémola nebo Pamela Anderson, ti mají narozeniny. Tak všem, co dneska něco slaví, všechno nejlepší a dárky budou pro vás. Jaký bude výherní hit? Řeknu, jen co dozní Inexes na Hit Rádiu 90.

0: In Excess na Hitradiu 90 v 9.12. No, já teda nevím, jak u vás, ale tady nad Prahou se nám teď čerti žení. Ale my slavíme a rozdáváme a děkujeme. Dabový rádia, celý den. Chceme vám tak poděkovat právě za úžasný rok, co spolu mluvíme a vysíláme live. Napište si prosím někam telefon, který se vám za chvilku může hodit. 720 86 86 36 a ten točte, až uslyšíte. Annie Lennox, Why? Točte nás a když budete první, tak druhé rádio je vaše. 720 86 86 36.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Chceme vám poděkovat za úžasný rok, co spolu mluvíme a vysíláme live. Annie Lennox na Hit Radio 90 v 9.26 a to byl jasně výherní song, takže já se ptám, koho mám na telefonu.
1: Ahoj, tady Mirek.
0: Mirku, ahoj, moc tě zdravím a rovnou ti samozřejmě gratuluju k výhře. A prozraď mi, odkud nám voláš, seš v práci nebo dneska užíváš volna?
1: Já jsem v práci, ale to moc nevadí, když mi k tomu hezky hrajete.
0: Snažíme se, ano, hrajeme výborně. Hele, zásadní letní téma, to, co se řeší, to znamená počasí. Tady v Praze teď začalo ale úplně strašně pršet, je tady příšerná bouře. Ty jsi mi hlásil, že jsi z Brna, tak jak je u vás v Brně?
1: Brzo ráno pršelo, teďka se to trošku vyjasnilo, takže uvidíme. Asi to bude dneska stříhavé oblačno.
0: No tak čekejte to, možná to přijde od Prahy do Brna za chvilku i k vám, tak na sebe dávej prosím tě pozor. Ty jsi právě vyhrál druhý digitální rádio, který dneska celý den rozdáváme, protože máme narozeniny. Posloucháš rádio většinou sám nebo s někým?
1: Většinou tedy sám, ale to vůbec nevadí, když přijdu pak domů, tak to navadíme i doma a pak se ženou vzpomínáme na 90.
0: No tak super, to mám radost. Mirku, já ti ještě jednou moc gratuluju, moc si užij prázdniny, ať někam vyrazíš. Vyrazíš někam? Chystáte se někam s manželkou, si říkal?
1: Možná někam vyrazíme, bude to možná takové spontánní, jinak trochu letopísek bude na stavbě.
0: No výborně, tak posíláme na Maltu teda jedno rádio, aby vám tam pěkně hrálo, jo?
1: Díky ještě jednou.
0: Díky za pokec, rádio ti zabalíme a posíláme, měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vy ostatní zůstaňte napříjmu, protože za hodinu budeme znova soutěžit už o třetí kousek. I na Facebooku soutěžíme, dejte nám tam follow. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio 90.

0: Jsme Hit Radio 90, tohle jsou All for One v 9.39, já se jmenuji Vláďa Řepka a jsem rád, že jsem součástí naší 90kové komunity. Ta naše je cool, vůbec není retro, koukáme na to, co se děje kolem nás a k tomu pouštíme nejvíc 90k v českém éteru. Takhle v dabu už vlastně rok. Máme narozeniny, rozdáváme proto dabový rádia a další vám dá Markéta po 10. Já se na vás budu těšit zítra v 7. Ahoj.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Nastavě věci sbírka z vadlejch růží, je to poslední těsně před 10. tady na Hitrádiu 90. Pojďme na silnice.
1: S komplikacemi stále počítejte po nehodě na dálnici D1 na 236. kilometru ve směru na Ostravu. Na D1 pozor taky na kolizi na 8. kilometru ve směru na Prahu na úrovni Nupak. Připravte se na kolonu. Zdržíte se taky v Praze kvůli nehodě na Bělohorské směrem od centra. V Praze se bouralo i na jižní spojce u sjezdu na Zahradní město směrem na Černý most. A na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou na úrovni Sudoměřic se srazila dvě osobní auta.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
5: Migové,
4: Harley,
5: Xindl X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně.cz.
11: Náplně hned.
12: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
13: Hudební devadesátky byly ne.

0: 50.
1: Dneska bude celý den oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku, později večer budou pak od západu srážky ubývat. Na západě je oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 26 až 31.
0: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Krásné dopoledne, 10 hodin, nový měsíc je tady, červenec se jmenuje. Rok tady s námi nebyl. A rok je to, co je tady s vámi, dabové hit Rádio 90. A tak slavíme. A dárky dostáváte vy. Každou hodinu jedno dabové rádio tady pro vás máme. Tak až v téhle hodině před půl uslyšíte Phila Collinse, vytáčejte 720 868 636. Markéta Rachmanová s vámi i dneska. Přeju hezkou středu.
0: Markéta Rachmanová. Hit Rádio 90.

0: Na Hitrádu 90 Joe Cocker. Českem postupují dneska deště a bouřky. Já jsem cestou do rádia ráno navigovala dvě turistky do hotelu, co byl asi půl kilometru daleko. Holky měly kufry, měly takový bílý průhledný tílka a asi do dvou minut po tom, co jsem jim ukázala cestu, se spustil fakt strašný slejvák. Tak myslím na ty chuděrky z Brazílie byly, který svou návštěvu Prahy začnou sice jako osvěžující, ale prostě studenou sprchou. 90ky za chvíli zpátky, Phil Collins, výherní hit tohoto této hodiny. Pokud chcete vyhrát dabové rádio, 720 868 636.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: 90.

0: tohle je Phil Collins. Hit Radio 90 dneska rozdává dabová rádia a právě tohle je signál pro tuto hodinu, protože dneska 1. července máme narozeniny. Slavíme rok od chvíle, kdy nás můžete naladit v dabu a taky, kdy pro vás vysíláme denně živě. A rádi v tom budeme samozřejmě pokračovat, tak ať je ten příjem co nejpříjemnější, tak proto ta dabová rádia. Na telefonu už Tomáš z Ostravy. Tome, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak i v Ostravě ladí Hit Radio 90, to je skvělý. Jak se máš 1. července dneska?
1: Tak já pracuji pořád na směny, takže prázdniny, neprázdniny.
0: Mm-hmm. A co děláš?
1: Zrovna se chystám na odpolední.
0: Na odpolední, jasně. Mm-hmm. Takže dneska máš za sebou ranní kafe, nějakou snídaní, přípravu do práce a počítáš zase hodiny, kdy budeš zpátky.
1: Až večer zase.
0: Kde nejčastěji posloucháš Hit Radio 90?
1: Tak nejčastěji doma, v kuchyni, v ložnici.
0: V ložnici, takže zóna lásky.
1: Ano, ano, poslouchám.
0: Výborně. Co nějaký prázdninový plány, Tomáši?
1: No tak jestli budu mít nějakou dovolenou, tak asi někde k moři.
0: A asi někde. Tak to víš, že budeš mít dovolenou, to přeci ze zákona musíš mít, ne? To není o čem. Kam by ses chtěl podívat k moři?
1: No, asi někde dolů, no, Chorvatsko.
0: Tak Tome, díky, že jsi zavolal, díky, že jsi náš věrný posluchač Hit Radio 90. Tvoříme si tady takovou komunitu věrných, co nás ladí i v Ostravě. Díky moc za to. A můžeš poslat někomu Freddie Mercuryho. Pro koho to bude?
1: Bude to pro mé syny Adama a Dana.
0: Výborně. Tome, gratulujeme, posíláme dabové rádio a užij se 1. červenec a Hit Radio 90. Ahoj.
1: Ahoj, děkuju.

0: Posloucháte Hit Radio 90. 90 je povolená rychlost na našich silnicích, pokud překročíte ale v Německu, v Rakousku nebo třeba ve Francii jenom o 1 nebo 2 kilometry, tak můžete přijít i o stovky eur. My máme ten tempomat nastavený přesně, 90 do 11. Třeba s Erasure, hezkou středu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti! Jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Faith Hill, This Kiss, bude 11.
1: Na trase z Náchoda na Jaroměř na kruhovém objezdu před nájezdem na dálnici D11 došlo ke střetu nákladního auta s osobním. Jeden pruh je neprůjezdný, před místem se vytvořila kolona. V Praze na Cínovecké ve směru do centra před sjezdem na Ďáblice bourala dvě auta, i tady se připravte na kolonu. Na trase z Mariánských Lázní do Chebu za Dolním Žandovem u odbočky na Salajnu zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Projíždí se Kyvadlově. A na příjezdu do Kyjova od Veselí nad Moravou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a neprůjezdný je jeden pruh. Na místě zasahují záchranné složky.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Hit Radio 90.

0: 90.
1: Dneska bude oblačno, zataženo, konečně zapršelo na východě, zpočátku ještě polojasno, hlavně v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i dost silné bouřky. Teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku ještě 26 až 31.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezký dopoledne, 11 hodin, středa 1. července, je nový měsíc, prázdniny už se zabydlely a na Hit Rádiu 90 dneska slavíme rok vysílání. I v téhle hodině rozdáme jednomu z vás dabové rádio. Cranberries by vás měly vyprovokovat k tomu, abyste vytočili 720 868 636. Hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Celine Dion má prázdniny nalajnovaný úplně jasně. Vyhýbat se klimatizovaným místům a taky hodně ledovýmu pití, aby nepřišla ohlas a tedy možnost zkoušet comebackovou show v Paříži, na kterou se dostat bylo podobně těžký jako vyhrát teda jackpot, ale bude to určitě nádherný. 90ky za chvíli zpátky, připomínám, že Cranberries jsou v téhle hodině vírně výherním hitem, pokud chcete získat dabový rádio. 720 868 636.
1: Koupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Koupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya, inspirace srdcem.
12: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Tak, Hit Radio 90 slaví právě dneska 1. července rok od chvíle, co jsme pro vás začali vysílat v dabu. Živě celý den, celý týden a rozhodně v tom nehodláme končit, chceme pokračovat. Naopak chystáme velké věci a protože milujeme 90, ale žijeme teď a tady, tak pro vás máme nové technologie, digitální rádio a vy to víte a zavolali jste si na Cranberries, konkrétně Markéta z Plzně. Markét, ahoj.
1: Ahoj Markéta, zdravím tě.
0: Jak se máš dneska 1. července? Začíná nové měsíc, čověče, co už máš za sebou?
1: Ale vlastně ještě nic moc, to z ní prší, takže od rána paráda, konečně jsme se schladili. Na to jsme čekali prázdniny, nám by mohli lépe začít.
0: Ano, ano. Jaký máš plány s rodinou na prázdniny?
1: Plánujeme nějakou dovolenou spíš tady po Čechách, ale nic velkého. Máme psa, takže budeme se podle toho přizpůsobovat.
0: Pes má taky asi radost ze štěneska, viď?
1: Velikou. Asi největší z celý rodiny.
0: No. Jasně, to ochlazování ťapiček už jako bylo únavný pro všechny.
1: To bylo potřeba.
0: Kde nejčastěji posloucháš Hit Radio 90?
1: Prakticky úplně všude, v autě, v kanceláři, doma, všude. Žádný jiný rádio už ani neposlouchám.
0: Jaká muzika ti dělá radost konkrétně, když slyšíš, tak co ti fakt jako zvedne náladu?
1: No, Cranberries je super, Nightwish, Madonna, prakticky všechno z té doby, fakt tam byly bomby jedna za druhou.
0: To je hezký, takovýhle lidi máme rádi a jsme rádi, že s náma budujete tu komunitu kolem Hit Rádia 90, protože nevím, jak to cítíš ty, ale jsi Markéta, tak to budeš určitě cítit stejně jako já. Prostě sice jsme možná starší, ale jsme zkušený a i když milujeme 90, tak víme, že žijeme teďka tady a že ta budoucnost nás samozřejmě ještě čeká a bude velká, Markét, bude velká.
1: Já tomu věřím, s tím souhlasím úplně naprosto.
0: Tak začíná nám nový měsíc, popřejeme všem, kteří se tuhle chvíli nedovolali, asi hezký prázdnin, hezký den, ne? Co, máš nějaký special přání pro všechny, co nás teďka poslouchají, hlavně tebe?
1: Já jim přeju, ať se jim léto vydaří podle představ a ať mají všichni, nebo aspoň někteří, ještě dneska štěstí jako já a vyhrajou zase s vámi nebo někdy příště. A hlavně, ať vás všichni poslouchají, protože lepší rádio to není.
0: Díky moc, Markét, měj se krásně, ahoj.
1: Já děkuju, měj se pěkně, ahoj.
0: A kolem stojí hustém. Ty jsi hodná, to bylo hezký, děkujeme moc.

0: Kdyby chlapi z No Mercy měli náhodou ponorku mezi sebou, tak je to docela blbý, protože by vypadl jeden hlas a celý by se to pak úplně rozpadlo. Mám vám něco říct, a sice, že během dneška budeme rozdávat dabová rádia nejenom ve vysílání každou hodinu, to už víte, ale taky na Instagramu a na Facebooku, tak sledujte během odpoledne, určitě to přijde a bude to taková rychlovka. To ještě umíme, ne? Do 12. samý krásný věci. Savage Garden a taky OND. Hezkou středu.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.

0: Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: hrajeme 90 non-stop a to už rok. Tady na Hit Radio 90 OMD vystoupí 22. srpna v Praze v rámci Prague Open Air a jako předkapelu si vybrali Oceán. Sice už bez Petra Muka, ale ty hity jsou tady pořád a samozřejmě, že tam zazní. Dáme si přehled toho, co přineslo středeční dopoledne, taky se podíváme na počasí, ze všeho nejdřív za dopravou. Aktualita z Pražského okruhu, za sjezdem do ulice k Barandovu, je to na 16,5 kilometru směrem k letišti, se srazilo osobní auto s nákladním. Vozidla stojí u krajnice, částečně zasahují do provozu, kolona se tvoří od vesce. Jakube, pokračuj.
1: V Praze na jižní spojce před sjezdem na Spořilovskou směrem k Barandovskému mostu se srazila 3 osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržíte se v koloně. Na Pražském okruhu u sjezdu na Jesenici na 82. kilometru směrem k letišti stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto, i tady počítejte se zdržením. A na dálnici D10 na 11. kilometru ve směru na Prahu bourala 2 osobní auta, zasahují tam záchranáři.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
6: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
5: To je Nahoru Resort Monínec.
6: Dětský program.
5: Letní kino.
6: Nová bobová dráha.
5: A hvězdné čtvrtky.
6: O prázdninách vystoupí
5: Petr Kolář,
6: Jakub Machulda,
5: Hypochondr
6: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
5: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90 vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíli přijíždějí Lou Bega a Stacey.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká 90ková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná piknik zóna.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival. 15. srpna v Třebíblice.
9: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
11: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Pokračujeme přehledem zpráv, přejeme dobré poledne. Dnešním dnem končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovezené v malých zásilkách v celkové ceně do 150 eur. Nově budou muset kupující za každý typ zboží v balíčku zaplatit clo 3 eura. Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Na mamografa mají ženy od 45 let jednodušší cestu. Ode dneška není potřeba žádanka od lékaře, pokud žena splňuje veškeré podmínky k vyšetření. Cílem je odstranit zbytečné administrativní bariéry a zvýšit účast na screeningu. Majitelé psů musí od dneška začít registrovat svého miláčka do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaregistrovat při běžné návštěvě veterináře, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Návrat tenisové legendy Seriny Williams Williams do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu se starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu.
12: Počasí. Dneska oblačno, zataženo, na východě ještě možná polojasno, hlavně v Čechách déšť, přehánky, taky bouřky. Odpoledne budou opravdu hodně silné. Pak se to přesune všechno i na Moravu. Teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku ještě 26 až 31.
11: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
12: Hezké odpoledne. První středa v měsíci, takže zkouška sirén, jako vždycky touhle dobou, neděste se, ale jinak pozor na větrno a taky důsledky těch bouřek, které se ženou republikou. Včas ukliďte ty nasušený houby třeba. Markéta Rachmanová s vámi. Další dabové rádio k mání ve hře, jen co pustíme v téhle hodině. Technotronic. Hezké odpoledne.
11: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Jessica na Hit Radio 90 ve 12 hodin a 13 minut. Pokud máte rádi hru o trůny, tak samozřejmě víte, že víc jak týden už běží na HBO Rod Draka, což je prequel a stává se pomalu fenoménem, lidi si o tom povídají u piva a třeba při té příležitosti kapela Queen si pohrála s vlastním vizuálem a na nějaký čas udělala takový lehký facelift právě v duchu světa hry o trůny. Sítě na to pochopitelně okamžitě zareagovaly plameny v komentářích. 90ky jsou za chvíli zpátky, čekáme na Technotronic, který vám v téhle hodině můžou přinést dabové radio. 720 868 636.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Radio 90. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

get up.

0: Je takhle hraje Hit Radio 90, která má dneska první narozeniny. Je to rok, co jsme začali vysílat v dabu, co s vámi jsme od rána do večera, co na vás mluvíme, a jsou vás tisíce, co nás ladíte, a budujeme si tak komunitu lidí, kteří vyrůstali v devadesátkách a milují tu muziku, právě proto i pro vás máme opravdu, jako jak se říká, na kila. Na telefonu ten, kdo se dovolal jako úplně první na Technotronic, což je signál téhleté hodiny, a je to Milan. Milane, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Kde nás posloucháš právě teď?
1: Teďkom právě vás poslouchal v autě. Jezdím s popelářským vozem, takže...
0: Ty seš popelář! Ty seš popelář! Ty seš popelář z Plzeňska.
1: No jo.
0: Jaký to je v tomhletom počasí?
1: No tak dneska máme déšť, takže je to docela v pohodě, ale ty dnes tobe předtím, ty bude docela výživný.
0: No, jak se chladí takový řidič popelářského vozu? Máš ručník za krkem, nebo je tam nějaký větrák? Klimoška?
1: No, klimoška tady, ale nemůžu přehánět, jo. Hmm. To byly anginy, ale jako ten ručník, to jsi měla pravdu, no, to mám. Hmm.
0: No, kde nejčastěji tady posloucháš? Předpokládám, že v práci, tady v autě. Když přijdeš domů, tak máš možnost si třeba jen tak jako sednout, dát nohy nahoru a pustit si stream, nebo máš doma dubové rádio?
1: No, právě, že ho nemám. Takže vás poslouchám jenom v práci.
0: Jasně, tak v tuhle chvíli ti začíná ta relaxační část dne, protože až přijdeš z práce domů, tak si zapneš to nové, krásné dabové rádio, které si právě vyhrál, Milane. Gratulujeme.
1: Díky.
0: Jaký budeš mít prázdniny? Doufám, že nejenom v autě.
1: No, tak teďko ještě furt jezdím v autě a potom budeme vyrážet s malým na nějaký kempy a na nějaký výlety. No, budu to nabitý, jo.
0: No tak paráda, hezký, že jsou plány. Tak dokud jsou plány, tak je život. Milane, měj se krásně, gratulujeme a díky, že posloucháš Hit Radio 90.
1: Díky moc, čau.
0: Čau.

0: Jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, tak to určitě neplatí jak 1. července, tak celý prázdniny. A myslím, že naopak na ten déšť a průvan jsme čekali několik dnů. Serena Williams udělala vítr ve wimbledonské šatně, její setrvání na turnaji skončilo po úvodní dvouhře a hodně jí ublížila situace, kdy nepřišla na pozápasovou tiskovku. Podle pravidel by za to měla dostat pokutu, což samozřejmě pro Serenu není nijak devastující, ale na sítích už za tohle svoje chování dostává slušnou bídu. Vypadá to, že se bála otázky How do you do? Roxette za chvíli.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme.
3: Vyklízíme.
2: Krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Pro doma.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Romanov, to by mohl být klidně nějaký název provodku. Ale Marcel Romanov je nizozemský zpěvák a taky trošku herec, pořád se kolem toho kumštu nějak pohybuje, v Holandsku vystupuje. No a když mu chubí kuráž, tak víte, co si Holanděni dávají na posilninou. Tak na trávě to po deštích klouže, na silnicích to může být taky nebezpečný, tak opatrně, pojďme na silnice. Jakube, co máš?
1: V Praze na Kbelské za sjezdem na Novopatskou směrem na Hloubětín došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je jeden pruh. Počítejte se zdržením. Pozor na nehodu na příjezdu do Mělníka směrem od Slaného. Na trase z Liberce na Turnov na úrovni Paceřic narazilo osobní auto s vodidel. Na místě zasahují hasiči a policie. A opatrně taky na trase do Mažlice Klatovy u Loučimi bourala dodávka.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: pojďme ještě na oblohu. Dneska oblačno, zataženo na východě, možná ještě polojasno. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer by mělo ale oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Jsme v další hodině, je středa 1. července, právě dneska je to rok, co Hit Radio 90 začalo pro vás vysílat nejenom jako stream, ale v dabu. A hlavně, co pro vás každý den moderujeme, mluvíme od pondělí do pátku a hrajeme samozřejmě devadesátky non-stop. A vy díky tomu můžete dneska celý den až do 18. hodiny každou hodinu vyhrávat digitální dabové rádio, na kterým samozřejmě Hit Radio 90 naladíte ještě pohodlněji. Navíc to bude takový hezký stylový kousek do obýváku nebo do ložnice. A výherní hit téhle hodiny... George Michael.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: až na ty vedra. Ale zas na druhou stranu je léto. Dvanáctou ve věci na Hit Rádiu 99 minut po 13. Ve Spojených státech začíná vlna veder, která zasáhne střední a východní část Spojených států a měla by vyvrcholit o víkendu, podobně jako minulý týden u nás. Na mnoha místech můžou padnout historické rekordy, včetně třeba New Yorku, kde by mohlo být i 42. Zatímco lidi v kancelářích na Manhattanu zapnou klimatizace a pohoda, tak tyhle stroje vyfukují horký vzduch, samozřejmě ven, přímo do ulic, anebo do šachet metra. A v New Yorku tak vzniká docela paradoxní situace, která je jiná než u nás v Praze, kdy se v metru, kde jste schovaní pod zemí, před sluncem a chodíte tam do chládku, naměří v New Yorku třeba i přes 45 a vzduch se tam fakt nehne. Tak ve stínu 90. s námi už za chvíli YouTube a taky čekáme na George Michaela, protože Hit Radio 90 právě dneska slaví první narozeniny a George Michael je signál, pokud chcete vyhrát dabové rádio v téhle hodině.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Všichni známe ten pocit, když má někdo narozeniny a my jdeme na oslavu a neseme mu ten dárek a čekáme, jaká bude reakce. A protože vesměs je ta reakce hezká a pozitivní, tak z toho máme obrovskou radost. No a dneska máme my první narozeniny, my Hit Radio 90, protože je to přesně rok, co jsme začali pro vás vysílat v dabu, už nejenom jako stream. A jako věřte mi, že je fakt strašně hezký slyšet tu radost, když se někdo dovolá na písničku a dovolá se jako první, čímž pádem splní všechny podmínky pro to, aby vyhrál. A povedlo se to Oldovi z Bruntálu. Ahoj Oldo.
1: Ahoj.
0: Tak kde jsme tě chytli s tím Georgem Michaelem? Jseš na cestách?
1: No, jsem na cestě z práce a jedu vyzvednout ženu do práce autem.
0: Takže vy budete mít odpoledne rande.
1: Jo, my budeme mít konečně jako spolu odpoledne, no, to bude senzační.
0: Ale tak to je hezký. Máš toho radost? Jsi takový jako, že oh, to bude senzační.
1: Mám z toho ohromnou radost.
0: Tak to je hezký. Takže první červenec zatím ocejpá hezky, ne? Co už se ti dneska
1: jo,
0: povedlo?
1: Jo, paráda. No úplně, hele, když jsem slyšel ty první tóny toho George, tak jsem si říkal, to je to znamení, mm-hmm. že na ho nemá ráda, teda, to jako nemá ho ráda, ale
0: to
1: já
0: si dovoluje hodně teda.
1: Jo, já ty jeho písničky, ty starý, mám rád, teda.
0: Jasně.
1: To jako, a tuhle úplně. Mm-hmm. Tak to až řeknu, že teda na George jsme vyhráli radio, tak to bude koukat.
0: Jaký máte společný plány na léto? Je začátek července, bude nějaká dovča?
1: No, hele, to, nějaký víkend někde, protože dovolená nám asi nevyjde, kvůli práci. Ale protože já dělám v sezóně, takže spíš mi dovolená někde v zimě a úplně bych nejradši někde do tepla.
0: Hmm. Toho ale je tady málo, víš, jako tepla. Tepla tady je málo v České republice.
1: Jo, máme málo, jasně. Ano, ale ano. To, že tady 3 dny topí, to je jenom 3 dny, pak bude zimě mrznout stejně zase.
0: Trošku nenažraný jsme, no, s tím teplem, ale OK, chápu.
1: Jiné, tady v Bruntále je zima pořád. Tady máme ty zubaty žaby a tady je zima furt a bahno.
0: Výborně. No, dobře, tak hele, já jsem moc ráda, že ses dovolal na George Michaela právě ty, jednak protože ho máš rád a protože jsme ti prostě takhle rozsvítili ten první červencový den.
1: Jo,
0: a
1: já taky přijel teda k těm narozeninám vám.
0: No, ježiš, no tak já na to čekám.
1: Všechno nejnej, ale jste tak dobří, jak jste do teďka.
0: Tak my moc děkujeme, Oldo, do Bruntálu, na cesty, tam, kde nás posloucháš, nejenom. Už nás budeš moc poslouchat i na dabovým digitálním rádiu doma, anebo v ložnici, a tam si můžeš naložit se ženou zónu lásky, jo?
1: Jo, dobře, to je návod, vyzkouši.
0: Tak, a pak nám můžeš poslat, jaký to bylo. Tak se měj krásně.
1: Jo, taky no.
0: Ahoj, hezký den, čau, čau, taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Markéta Rachmanová přeje dál hezký středeční odpoledne. Pozvu vás na dnešní 18., kdy nabídneme další kolo legendární hit parády Eurochart. Dneska to bude začátek července roku 1999 a bude to hodně znát na tom datu, protože tenkrát se prodávaly samý taneční věci. Takže Madonna, Britney Spears, Venga Boys a spousta dalších věcí, které byly hodně taneční. Až do 18. navíc rozdáváme každou hodinu dabové rádio, protože právě dneska Hit Radio 90 slaví svoje první dabové narozeniny. No a po 14. už s vámi Ivo Alač.
1: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Devadesátky nonstop. Hit Radio Devadesátka.

0: Sophie B. Hawkins zpívala Damn. Ale já to trošku poupravím. Dneska je náš den. Slavíme rok od zahájení vysílání Hitrádia 90 v DABu. Od 1. července 2025 máme vysílání moderované a tak dneska spolu načínáme náš druhý rok. Ivo Alač vám přeje krásný 1. červenec 2026. Soutěže o dabové radiopřijímače pokračují jak na našich sockách, tak přímo i ve vysílání. Za chvíli prozradím další výherní song a připomenu číslo do studia, ale teď už dopravní informace od Kuby.
1: Na dálnici D48 na 52. kilometru ve směru na Český Těšín nabouralo osobní auto do svodidel. Dejte tam pozor. U Opavy na kruhovém objezdu na tahu od Hlučína se srazila dvě osobní auta. K nehodě museli vyjet záchranné složky. Na trase mezi Táborem a Pelhřimovem u Obrataně havarovalo osobní auto. A na trase z Humpolce na Pelhřimov před omezením u Komorovic se připravte na kolony v obou směrech. Můžete si tady postát i více než 10 minut.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Dneska oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví i bouřky, můžou být i silné, později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost, nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě až 32. A jak to bude vypadat ve čtvrtek? Bude většinou polojasno, ve východní polovině území zpočátku zataženo ojediněle s doznívajícím deštěm, během dne se přeháňky vyskytnou už jenom ojediněle a večer bude na severozápadě oblačnost se přibývat. Nejnižší noční teploty 18 až 11, nejvyšší denní 22 až 28.
6: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Backstreet Boys vám v té následující hodině přinesou další dabový radiopřijímač. Ať si to naše rádio můžete naladit v té nejlepší kvalitě. Číslo sem k nám do studia, pokud ho ještě neznáte a nemáte ho uložené, je 720 868 636.
6: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: že zejména střed a východ Spojených států zažívá teď momentálně vlnu veder, která vyvrcholí o víkendu. No a ten souboj East Coast, West Coast, tak teď vyznívá lépe pro Kalifornii, o které tady byl tento velký hit California Love od Tupaca a Dr. Dreje. Výherní píseň v této hodině ale zajistí chlapci z Floridy, Backstreet Boys. Tak dobře poslouchejte, je Radio 90. Jakmile uslyšíte Backstreet Boys, volejte na 720-868-636. Někdo z vás vyhraje další dabový radiopřijímač.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tohle byly Backstreet Boys na Hit Radio 90. Everybody. A co to znamená, že bych měl mít opět někoho na telefonu, kdo je tam, tady Ivoš, Hit Radio 90.
1: Ahoj, tady Jarda.
0: Ahoj, Jardo, z jižních Čech. Jaký je ten dnešní den středeční?
1: Dnešní den byl takový hodně cestovatelský, ale jsem rád, že jsem se z cesty jižních Čech do západních vrátil zpátky domů na jih a provází nás takovýto počasí, který asi všichni ví, deštivo, zamračeno, ošklivo.
0: A zrovna dneska jsi musel takhle hodně jezdit pracovně, předpokládám.
1: Protože je první pracovní den v měsíci a to my takhle máme zařízení.
0: Tak to ještě nemohlo vydržet takovýto relativně ošklivý počasí pro nás všechny ostatní, ale pro ty, co řídí, tak hodně lepší než to deštivý. No.
1: Nemohlo. Je to příjemný o tom, že vlastně teploty padly o polovinu a dá se v tom dýchat.
0: Přesně tak. A ještě je to příjemnější kvůli tomu, že si u nás vyhrál ten dabový radiopřijímač právě teď.
1: Je to super, mám obrovskou radost a zároveň teda přeji všechno nejlepší, je Rádio 90.
0: Děkujeme.
1: Který je prostě moje nejoblíbenější a prostě to rádiu, jako v autě ho mám jako na první předvolbě na rádiu a doprovázíte mě všude.
0: To je tak příjemný slyšet a prosím tě, já se tě zeptám, ty nás posloucháš, protože jsi ty 90. zažil, nebo naopak, že ti ta hudba prostě přijde lepší než ta, co se hraje jinde? Asi no, obojí, co?
1: Je to takový, že vlastně jsem z té doby, nebo moje mládí bylo v té době.
0: Ano.
1: Tam samozřejmě děti se mi smějou, že to je takový retro.
0: Ne.
1: Jo, že to je retro, ale prostě to je prostě plno vzpomínek, písniček, během kterých se něco stalo a prostě si člověk vzpomene na tu dobu, jak to tenkrát bylo.
0: Tak doufám, že teda ty děti teď nebudou nadávat ještě víc, když si třeba ten dabový radiopřijímač, který je vlastně samostatný, nemusí se vázat jenom na to auto, kde nás asi pravidelně teda posloucháš, tak když se dáš třeba do kuchyně nebo do ložnice nebo někam jinam, tak aby ještě nebyli víc naštvaný, ale vzhledem k tomu, že ty písničky jsou prostě dobrý, tak oni to možná jenom říkají, ale přitom to jen to takhle poslouchají.
1: No. Určitě to tady někde v koutku.
0: Přesně.
1: Ten táto vlastně měl, jo.
0: A hlavně všechny ty moderní písničky stejně vykrádají ty 90, že jo?
1: Ano, to jenom povídat, je to tak.
0: Tak jo, Jardo, děkuju moc i za přání, gratuluji ještě jednou k výhře toho našeho dabového radiopřijímače stylovýho. Měj se moc krásně a poslouchej dál Hit Radio 90, ahoj.
1: Určitě, děkuju, hezký den.
0: Jinak vy ostatní, připomínám, další dabové rádio zase za hodinu, anebo na našich sociálních sítích. 90, Hit Radio 90.

0: Nestihli jste Erose v Praze letos 10. dubna, tak to můžete napravit příští rok 20. května, kdy se k nám vrátí. A možná pro vás budeme mít i vstupenky na tento koncert, protože právě vstupenky na koncerty 90kových umělců, to vám taky velmi často rozdáváme na Hitrádiu 90. Činili jsme tak za ten uplynulý rok. Dneska slavíme narozky a rozdáváme vám dabové radiopřijímače. Další opět v té příští hodině. Jinak podívejte se také na ty naše sociální sítě, protože i tam můžete vyhrávat, že jo?
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitrádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitrádio 90.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hitrádiu 90. Let Me Live kapely Queen. Za chvíli odbije 15. Budou tady 3 ve 3, dneska Eurochartové, ale předtím taky ještě čerstvé info z dopravy.
1: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Auta se štosují na příjezdu do Prahy po D5. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu začíná na 9. kilometru. Zdržíte se i na Pražském okruhu. Silný provoz je od letiště směrem k D1 mezi 24. a 17. kilometrem. Ztratíte tam kolem 15 minut. A na Moravě je jako už tradičně nesouvislá kolona na dálnici D1 ve směru na Brno. Hlavně kamiony v pravém pruhu popojíždí mezi 177. a 190. 6. kilometrem. Osobní auta se v levém pruhu zdrží kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
4: Vraťme čas alespoň na jeden den.
3: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
4: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
3: Velká 90ková show.
4: Letní atmosféra.
3: Rodinná picnic zone.
4: A program pro děti.
3: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
4: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
3: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ve čtvrtek by mělo být většinou polojasno, i když teda ve východní polovině území zpočátku až zataženo ojediněle s doznívajícím deštěm. Během dne se taky ještě můžou ojediněle vyskytnout nějaké ty přehánky a večer by pak měla na severozápadě oblačnost přibývat. Nejnižší noční teploty 18 až 11, nejvyšší denní 22 až 28.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska je to rok, co Hit Radio 90 začalo vysílat v dabu a moderovaně, tak nám napište třeba na Facebooku nebo Instagramu, co se vám na nás nejvíc líbí. A jestli taky máte rádi takové ty naše pravidelnosti, jako je třeba Hitparáda Juročát každou středu a neděli, anebo naše 3 ve 3. No a teď se nám tyhle ty obě věci spojí v jednu, protože Michalovi Kleinovi se do středečního podvečerního vydání Eurochart vejde jenom 10 nejúspěšnějších singlů, ale přitom je to Eurochart Hot 100, tak si tedy kolem třetí vždycky hrajeme ještě něco z té zbývající devadesátky ve středu na Hit Radio 90. No a dneska konkrétně půjde o novinky na 74., 67. a 56. místě hitparády Eurochart ze 3.7.99. Budou od J.Lo, Savage Garden a Aerosmith.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: I když vždycky není všechno růžové, tak s Aerosmith teď chvíli bylo na Hit Rádiu 90. Zahráli jsme si Pink, protože to byla jedna z novinek Hit Parády Eurochart ze začátku července roku 1999. Stejně jako The Animal Song od Savage Garden a If You Had My Love od J-Lo. Top 10 uslyšíme od 18 hodin, ale do té doby budeme dál rozdávat dabové radiopřijímače. Další výherní písní je Chci zas v tobě spát Davida Kolera. To určitě poznáte, takže až to zazní, volejte na 720 868 636. A nebo to mezi tím zkuste na našich sociálních sítích.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: na Hitrádiu 90. David Koller, chci zas v tobě spát. No a my chcem zas po vás psát. A nebo volat, protože dneska v rámci našich prvních narozenin vám zase něco rozdáváme. A ten, nebo respektive ta, kdo je na telefonu, to moc dobře ví. Ahoj Petro.
1: Ahoj.
0: Petro z Ostravy.
1: Ano.
0: Proč voláš schválně?
1: No chci to rádio, protože jako už vás poslouchám dlouho a chtěla bych si to poslechnout na kvalitní technice.
0: Na kvalitní technice. Jak nás teď momentálně nejčastěji posloucháš? V autě nebo jak? Přes internet?
1: V autě ne, spíše přes internet.
0: Jasně.
1: Hlavně při práci.
0: Jasně, takže přes internet tam je to takový ten, dá se říci, slabší stream, takže by to chtělo prostě to dubové rádio, ten radiopřijímač, aby to bylo ještě kvalitnější, jo?
1: Jo, určitě.
0: Tak jo, tak to si můžeme odškrtnout, protože ten radiopřijímač už v podstatě skoro máš, ale já jsem si řekl, že když jsi takhle jako veselá, naše pravidelná posluchačka, dobře nás znáš, že bychom si ještě udělali takový malý kvíz ohledně Hitrádia 90, jestli souhlasí.
1: Jo, tak pojďme na to.
0: Tak schválně, jo. Jak se jmenuje kolegyně Markéta příjmením?
1: Myslím si, že Rachmanová.
0: Myslíš si to správně? Tak výborně. Víš o tom, že máme podcast?
1: Mhm.
0: Jak se jmenuje?
1: Já ho poslouchám. Mhm, Vypalovačka.
0: Wow. No nekecej, Petro, hezky. A ještě jedna taková úplně nejjednodušší.
1: Jo. Jo, jo, jo, jo.
0: A když takhle teda jako už jsme u toho, tak který díl tě nejvíc bavil zatím? O čem?
1: Jako já si asi v každém díle najdu něco, ale velmi mě pobavilo, když byly chlapecké kapely a Markéta chudák byla špatná z rozpadu Take That.
0: A nebyla jsi náhodou taky faninka Take That v té době, ne. Že by si se jako s ní spojila a dali byste nějaký sraz společnej?
1: Ne.
0: Je tak to škoda. No tak Markéta ještě čeká na nějakou takovouhle kamarádku. A prosím tě, závěrečná otázka nejjednodušší. Kdy jsme začali vysílat v dabu?
1: Tak, dneska je to rok, takže 1.7.2025.
0: Přesně tak. No tak Petro, jsme rádi, že tě máme mezi věrnými posluchači, že jsi součástí té naší komunity. Zasloužíš si to. Taky se těším teda na to, že tě zase brzy třeba znovu odměníme. Například nějakým blízkem na koncert, to taky umíme.
1: Tak jo.
0: Teď ale tady máš od nás ten dubový radiopřijímač. Petro, měj se moc krásně a zase někdy na Hitrádiu 90. Ahoj.
1: Mějte hezky, ahoj. 90. Hitrádiu 90.

Enigma, Return to Innocence. Už rok se společně vracíme k té naší nevinnosti do 90. Děkujeme za to, že nás posloucháte na webu či v dabu a taky, že nám dneska přejete k narozeninám na sociálních sítích, tedy na Facebooku či Instagramu Hit Radio 90, kde je vlastně taky možný získat to stylové rádio, ale další dva dabové radio přijímače pro vás ještě máme i přímo.

0: Ojetý vůz s jistotami nového.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No, rok se trošku zaspali s tím June Afternoon. Dneska už máme první červencové odpoledne, ale to nevadí, píseň to byla skvělá. Ostatně jako všechny, které hrajeme na Hitrádiu 90. A to se teď nechvástám sám. Čtu tady ty krásné komentáře, které nám necháváte pod tím narozeninovým postem na Facebooku. No a právě skvělá hudba je to, co vás na našem vysílání baví nejvíc. Tak v tom budeme za chvíli pokračovat, ale předtím důležité informace pro ty, co právě poslouchají Hitrádio 90 v autě.
1: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Nehoda komplikuje provoz na D1 ve směru z Prahy na Vyškov. Na 193. kilometru se srazilo osobní auto s motorkářem. V koloně budete popojíždět 20 minut. S 15 minutami navíc počítejte na D1 i na trase z Vyškova na Brno. Provoz brzdí mezi 203. a 199. kilometrem. Na vině je auto, které stojí ve zužení. Dvě bouračky jsou na D6 ve směru na Prahu. Na 47. kilometru u Hoře Sedel je blokovaný pravý pruh a řidiče zpomalují a omezený provoz je i u bouračky na 27,5 kilometru. A na D10 pozor ve směru na Turnov na 43. kilometru před Mladou Boleslaví. Tam bouralo osobní auto a i tam se připravte na zdržení v koloně.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
0: Jak by mělo být ve čtvrtek? Většinou polojasno, ve východní polovině zpočátku až zataženo, ojediněle s tím doznívajícím deštěm z noci ještě. Během dne se ojediněle vyskytnou nějaké ty přehánky a večer by pak mělo oblačnosti přibývat na severozápadě. Nejnižší noční teploty 18 až 11, nejvyšší denní 22 až 28 stupňů Celsia.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Další výherní písní, která vám bude moci přinést jeden z těch krásných dabových radiopřijímačů, které vám v rámci našich prvních narozenin rozdáváme, je jedna z těch vašich nejoblíbenějších devadesátek. Everybody od DJ Boba. Tak buďte Everybody ve střehu.
10: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Baštím tady skvělý dort, který přinesla kolegyně Markéta Rachmanová k těm našim prvním narozeninám a v tom je taky cream. Nevím, jestli je to zakysaná smetana nebo mascarpone, ale je to dobrý. Cream teď zpíval i Prince, to bylo taky dobrý. A až se ozve DJ Bobo, tak víte, co máte dělat. Číslo je 720-868-636.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
5: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
4: To je Nahoru Resort Monínec.
5: Dětský program.
4: Letní kino.
5: Nová Bobová dráha.
4: A hvězdné čtvrtky.
5: O prázdninách vystoupí
4: Petr Kolář,
5: Jakub Machulda,
4: Hypochondr
5: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Everybody jste teď vytáčeli 720-868-636, protože tohle byl další výherný song, který někomu z vás přinese ten krásný dabový radiopřijímač. A kdo je na telefonu? Tady je Ivoš.
1: Ahoj, u telefonu Eva.
0: Ahoj Evo, jsi ještě v práci?
1: Ne, už jsem přijela před chvilinkou domů.
0: No uf, ty jsi totiž říkala, že pracuješ v reklamní agentuře, takže tam by to možná šlo tak jako napůl s nějakým tím home officem, ne?
1: Nešlo.
0: Ne.
1: Musím být opravdu v práci.
0: Tak to se nedivím, že teda si říkala, že v práci ti děláme tu společnost. Hit Radio 90 naladěné v práci, aby to šlo líp, jo?
1: V práci posloucháme celou dobu od 7 do 4.
0: No to je paráda. A máte tam jakože nějaký dabový radiopřijímač, nebo to posloucháte přes internet?
1: Máme.
0: Máme. Takže by si chtěla nějaký domů ještě?
1: Určitě.
0: Tak ho máš od nás. Za to, že jsi naše věrná posluchačka. Jinak DJ Bobo ti to přines. DJ Bobo to je král Eurodance. To k 90. rozhodně patří. A když jsme vlastně začali dělat takový ten náš podcast o fenoménech 90. let, tak nám hnedka lidi psali, že chtějí díl o Eurodance. Máš ty nějaký další tip na to, o čem bychom se třeba mohli bavit v naší vypalovačce po její prázdninové pauze?
1: Třeba o Depešácích.
0: Depešáci, no vidíš, to nás vůbec nenapadlo. Takový ten koncert, co byl vlastně ještě předtím, než začaly 90. zásadní tak. V 88. Tak je ta móda, že, která se k tomu váže, všichni v černým. Zásadní tak. Hity 90.
1: Měla jsem i speciální kostýmek ušitej.
0: Neke. Ty jo, a chodíš třeba na takový ty srazy, co se pravidelně konají v Praze?
1: Ne.
0: Protože teďko mi právě kamarád říkal, hele, slyšel jsi o tom, že někdy na podzim bude sraz depešáků, že bychom šli? A já říkám, já jsem nikdy nebyl, takže bychom to vyzkoušeli. Tak co, Evo, že by si šla s náma?
1: Určitě.
0: Tak jo, tak se pak domluvíme. Uděláme si depešáckou party a k tomu uděláme taky depešáckou vypalovačku. Tak díky za tip, píšu si to, zkusíme splnit.
1: Děkuju moc.
0: Teď jsme teda alespoň tobě splnili to, co jsme slíbili, že dneska v rámci našich prvních narozenin rozdáváme dabové radiopřijímače. Jeden z nich má Eva, gratuluju, měj se moc hezky, ahoj.
1: Super moc, děkuju moc, ahoj. 90. Hit Radio 90.

0: posledních dnech bylo toho vedra a sluníčka sice dost, no ale těm, co se dneska stýská, když je takové to ošklivé počasí, tak věnujeme tento letní hit od Luny, který nám to sluníčko přinesl do vysílání Hit Rádia 90, které dneska slaví jeden rok. Děkujeme za všechny ty pěkné komentáře na našich sociálních sítích a připomínám, že na těch sociálních sítích hrajeme o další krásné dabové radiopřijímače, nejenom tady u nás ve vysílání.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem LASTMINUTE

0: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
0: A poprvé v Příbrami.
2: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hitrádiu 90 dospíval pán, o kterém je vlastně ta zatím nejúspěšnější vypalovačka. Díl o smrti Kurta Cobaina má suverénně nejvíce přehrání a tím je vlastně znát, že true crime je v posledních letech hodně populární, no. Aktuální zprávy z dneška bude mít za chvíli Lucka, ale předtím taky doprava s Terezou.
1: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. Zdržíte se na Pražském okruhu. Silný provoz je od letiště směrem k D1 mezi 25. a 19. kilometrem. Ztratíte tam půl hodiny. A kvůli tomu už je další kolona na 30 minut i na D5 na příjezdu do Prahy. Začíná na 10. kilometru. Na dálnici D5 je pak nehoda ve směru na Prahu, a to na 45. kilometru. Levý pruh tam blokuje osobní auto. I tam je kolona. Ve středočeské části D1 je nehoda ve směru na Brno. Je to na 28. kilometru a v sobě jsou tam tři osobní. A na D1 je stále kolona ve směru na Brno, převážně kamiony v pravém pruhu popojíždí mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta v levém pruhu už tam ztratí 3/4 hodiny.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Hitradio.cz Hitradio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na ty kvalitnější. Nejkratší film letošního filmového festivalu Karlovy Vary bude mít 4 minuty, nejdelší pak přes 3 hodiny. Diváci uvidí 137 celovečerních snímků. Na jeden večer se promítání vrátí také do Mariánských lázní, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. 60. ročník Karlovarského filmového festivalu začne už v pátek.
2: A co ve čtvrtek? Mělo by být většinou polojasno, jenom ojediněle se vyskytnou přehánky, večer bude na severozápadě oblačnosti přibývat, nejnižší noční teploty mezi 18 a 11 stupni, nejvyšší denní mezi 22 a 28.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Tak ještě jedno dabové rádio tady pro vás máme přímo v našem vysílání a vyhraje ho někdo, až zazní Pet Shop Boys. Teď už ale jiní boys. Let loose.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Michal Malátý teď zpíval, že stejně jako on včera slavíme dneska na Rosky my, Hit Radio 90. Kdybyste chtěli, tak nám popřát můžete tím, že nám na Facebooku nebo Instagramu napíšete, co vás na našem vysílání baví nejvíc. A třeba za to ještě vyhrajete něco pěkného. A jeden z těch dabových radiopřijímačů jsme si taky ještě nechali do vysílání. Jakmile na Hit Radio 90 zazní v této hodině Pet Shop Boys, tak volejte na 720 868 636.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zón.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Pet Shop Boys tedy tvrdili, že to je velmi těžké, so hard, ale Zdeňka teď potvrdí, že to vůbec není těžké se dovolat do Hit Rádia 90, že jo, Zdeňko?
1: Tak, není.
0: Ahoj, poznala si Pet Shop Boys, to nebylo vůbec těžké, ne?
1: Nebylo, ne, to je hudba mého mládí, takže určitě ne.
0: Taky jsi jednou z těch, co ty devadesátky zažili, takže proto poslouchá Hit Rádio 90, že jo?
1: Přesně tak.
0: Jak by si jinak popsala svůj vztah k tomu našemu rádiu? Je nás potěž takhle, když máme narozeniny?
1: No tak samozřejmě to je prostě, to je vzpomínky, to je mládí, to je prostě život.
0: To nejlepší, veď, takhle.
1: To je lepší, no, přesně.
0: A kde nás posloucháš nejčastěji, schválně?
1: Tak, no, nejčastěji, já se totiž chodím se zašívat do šicí dílny, protože si tak jako relaxuju u šicího stroje a tady si vás ladím.
0: A ladíš nás přes internet?
1: Mhm.
0: A teďko nás budeš ladit přímo ze vzduchu, z dabu. To je kvalitnější, protože máš od nás ten krásný stylový radiopřijímač dabový. Tak já ti samozřejmě gratuluju. Jinak, prosím tě, když se takhle zeptám jako na úplně nejoblíbenějšího interpreta z 90. let, co hrajeme tady u nás na Hit Rádiu 90, tak vybavíš si něco hned?
1: Hned, tak je toho hodně, tak já jsem jako úplně...
0: Já to taky nedokážu takhle říct na rovinu.
1: Úplně to takhle nejde, no, to je prostě, to jsou srdcovky jedna za druhou.
0: Jo, a co třeba New Kids on the Block?
1: No, tak ty jsou taky úplně úžasný.
0: Jo, chceš je někomu poslat, no, když máš takhle šanci, když jsi vlastně ta nejlepší nakonec, jak se tak říká.
1: Nejlepší nakonec. A tak všem, co jsou rádi, že na chvilku zmizely ty tepla a užívají trošku ochlazení.
0: No tak jo, tak si na schlazení pustíme New Kids on the Block. Já ti gratuluju ještě jednou k výhře toho krásného dabového rádia.
1: Jo,
0: poslouchej dál, Hit Rádio 90. Jsme rádi, že tě máme.
1: Jo, já taky. Tak já jo. Jsem taky ráda, že vás mám.
0: Super, tak jo, tak je to společně. Díky, díky.
1: A hodně ještě let dalších.
0: A dalších posluchačů, veď, jako ty?
1: Tak, přesně.
0: To bychom byli úplně nejradši. Zdeňko, měj se moc krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj, děkuju.
0: A tohle to jsou tedy slibovaní New Kids on the Block, poslední dabové rádio ve vysílání rozdané. Ještě pro vás nějaké máme na našich sociálních sítích, Facebooku a Instagramu Hit Rádia 90.

0: Na Hit Rádiu 90 si pravidelně připomínáme i jeden z hlavních promítacích časů 90kových kin. Většinou se hrálo buď v 17.30 nebo ve 20. No a tak tady máme vždycky filmový hit v 17:30. A dneska šlo o Men in Black, protože narozky neslaví jenom Hit Rádiu 90, ale taky soundtrack Mužů v černém vyšel 1. července 1997. Za námi tedy jedna z těch pravidelností, na které jste si zvykli za ten rok našeho vysílání, no a další nás čeká už v 18 hodin.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirák.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Psyndl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada.cz.

0: Byl začátek prázdnin 1999, byli jsme na startu červencového sluníčka a letních lásek. No a co jsme u toho poslouchali za muziku, to si právě teď zrekapitulujeme. A to v dalším kole hitparády Eurochart Hot 100. A myslím, co tak koukám do nejlepší desítky, že všechny hity byly tomu letnímu období tak nějak jakoby přizpůsobeny. Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A protože v té době se všude mluvilo o Britney Spears, tak my o ní taky dáme zmínku, dokonce hnedka dvakrát. Poprvé za chvilku na osmém místě, kde uslyšíte její Baby One More Time. Předtím ještě na devátém Shania Twain s hitem The Don't Impress Me Much, kde zpívá i o Bradu Pittovi, k čemuž tedy prý došlo zcela náhodou, kdy zrovna měla doma na návštěvě kamarádku a pekli cukroví. A Shania dokončovala své nové album. No a zrovna se všude propíral skandál slavného herce a jeho tehdejší přítelkyně Gwyneth Paltrow, když unikly do bulváru její hambaté fotky. Tak ta zmínka v té písničce má být vlastně synonymem pro něco, z čeho se dělá zbytečný halo. Prostě mnoho povyku pro nic. No a začínáme klasicky na desátém, kde právě teď posílám hit z Francie od zpěváka Mose, Au nom de la Rose. A možná vám ta melodie bude taková nějaká povědomá. A máte recht. Jenom pro doplnění, pochází totiž z romantického filmu Love Story, ještě ze 70. let. Ale bacha, i když to zní hodně romanticky, tak ta píseň má po textové stránce velmi erotický podtext.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1999. Hit Radio 90. 90.

Parádu Eurochart Hot 100 ze začátku července 1999. Hrajeme si tehdejší nejprodávanější singly v Evropě, mezi kterými nemohl chybět v tom letním období pochopitelně ani mega summer hit od skupiny Venga Boys Boom Boom Boom Boom, kde tedy využili i kousíček slavné skladby Lay All Your Love On Me od skupiny ABBA. To až to budete poslouchat a bude vám to něco připomínat. Předtím na šestém tam bude další letní zářez od Lou Beggy, jeho Mambo No. 5. Ten tady zase využil melodii od krále Mamba Pereze Prada ještě z 50. let, ke které dopsal slova a přeměnil ji vlastně na milostnou píseň pro své bývalé milenky Angelu, Pamelu, Sandru, Ritu anebo Moniku. S čím ale začínáme, tak to budou holky z TLC No Scrubs, což tedy bylo jejich označení pro kluka, co je v jejich očích bezcenný a takový krutý k dívkám. Jsou to prostě přesně ty typy, co akorát hulákají z auta a dělají machry. Kdybyste to někdy tady v tom kontextu chtěli třeba použít. Tak tohle je sedmé místo hitparády Eurochart přesně před 27 lety. Právě teď a tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: 90.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.
5: Eurochart Hot 100.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1999. Hit Radio 90.

0: Samá letní muzika a letní hity vládly Evropě na začátku prázdnin 1999, na čemž tedy popravdě není ani až tak nic tolik zvláštního. A platilo to tedy nejenom v singlovém, ale taky v albovém žebříčku, kam teď na chviličku hodíme očko. Z desek se nejlépe prodávaly tituly od Britney Spears, k ní se ještě vrátíme, taky od Shania Twain, Red Hot Chili Peppers anebo Backstreet Boys. Ale kluci museli tady v tom týdnu přenechat titul nejprodávanějšího alba v Evropě skupině, tady udělám tři tečky, no zatím ještě hádejte, no skupině Jamiroquai, která právě vyrukovala s deskou Synchronized, která se dostala až na samotný zlatý evropský vrchol. Možná to bylo dáno i tím, že byl každý zvědavej, co to bude, když během natáčení odešel jeden ze členů kapely. No nakonec to možná něco do sebe i mělo. Třeba hnedka první single Kenneth Heat se v té době docela hrál v rádiích a my si ho taky připomeneme. Teď a tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Nejprodávanější a největší hity v Evropě na začátku prázdnin v 99. Tak to sjíždíme právě dneska v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100 na Hitrádiu 90. Před námi teď tři hity, kterým jenom těsně unikla nejvyšší příčka. Tentokrát to bylo hodně, hodně natěsno. Na druhém místě tam bude Madonna, Beautiful Stranger, tedy píseň, kterou napsala pro filmovou blbost Austin Powers, Špion, který mě vojel. Skvělej song k velmi podprůměrnému filmu. Na trojku tam vyskočila před 27 lety Britney Spears a teď se k ní vracíme. A to s její letní pohodovkou Sometimes, což už sice nebyl tak masivní hit jako Baby One More Time, ale přeci jenom si díky němu udržela nastavenou laťku hodně vysoko. Dneska tu píseň mimochodem Britney absolutně nesnáší. No a čtvrté místo to bylo ukázkově prosluněné v rytmu Latina a hlavně v rytmu Rickyho Martina. Livin' La Vida Loca, to právě tahle skladba odstartovala, tedy možná odšpuntovala, masivní latinsko-americké šílenství na konci 90. dekády, které trvá, no vlastně, do dnešních dnů. Tak si teď na 4 minuty taky prožijte jeden letní bláznivý život. Eurochart Hot 100.

0: devadesátka.
1: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1999.

Jeden hit byl na začátku prázdnin 99. roku ještě lepší a prodávanější než všechny ty Beautiful Stranger, Sometimes, Livin' La Vida Loca a nebo třeba Mambo No. 5. A asi tedy nebude žádným překvapením, že to bylo pět kluků z plakátů z Bravíčka, které možná vysívávali i ve vašem pokojíčku, nebo takhle minimálně v pokojíčku vaší holky. Eurochart Hot 100. Nejprodávanějším singlem v Evropě 3. července v 99. byl totiž ten od Backstreet Boys, I Want It That Way. No a tady se opět potvrdilo staré známé a zažité, že čím jednodušší a triviálnější text, tím to bude pravděpodobně větší hit. Tady v tom případě si dneska tedy slavný skladatel, v té době ale začínající Max Martin, troufnul na angličtinu, byť tedy v ní nebyl dvakrát kovaný, nep je to Švéd. No a stalo se, že napsal sice líbivý text, který ale nedával moc valný smysl. Dokonce pozor, to tenkrát nechali ve firmě přepsat, aby to smysl dávalo. Jenomže ta verze, ten nový text se vlastně nikomu nelíbil. A tak vyhrála ta původní triviální verze. A myslím tedy, že v té anglo-hatmalštině to zní stále velmi dobře i po těch letech. Eurochart Hot 100. Rok 99 vyměníme příště za ročník 91, kdy se stala nevídaná věc. Na čísle 1 byla italská písnička. Tak zatím můžete hádat, kdo by to tak mohl být. No a já se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balacryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a Balacrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v dabu. Hit Radio 90.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tiskru levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hudební devadesátky byly nejlíp.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Karatatadadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: 90. Nejlepší.

0: 90. v českém éteru. Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.